0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Express FM.

centrální mozek Fritzlima. CML, hovoří CML.

Disco Science.

blízko, urychlovač částic z dimenze disco. Disco Science, máme pár minut. Disco Science, tak odkud začít?

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

své dcery. Myslíte si, že přijdu do nebe? Na největší věci přicházejí v noci, když spíte spánkem spravedlivej.

0: co po deseti pivech mají potřebu říct mi ten srdcerivnej příběh.
1: Ale vždycky jsem si myslel, že jsi čurák.
0: Tak to si mě splet, já jsem Martin. Mojí kapelu sponzoruje Cipralex, Pohodex, Neurol, ještě nějaká divná věc. Jedu furt kofejny na čas, furt cukr na nervy. A všude chodím pozdě a furt jsem na nervy. A tak v poslední

kapely a bylo to lepší, když jsme je neměli. Celý večer dokola ty samý fráze, kapely jsou stejný, mění se jen název a kluby jsou jak tundra. Line-up čekuju jen jedním okem, jestli bude dneska večer koncert, anebo zase bude karaoke. Mamotáme se v kruhu.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Music. First. Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: U WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Music. First. Express FM.

see your hands in the air real quickly.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
0: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
7: Express FM.
8: Hudba. Na prvním místě.

fucking tell me what to do. Don't fucking tell me what to do.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

Máme krátce po 10. hodině dopolední, je tady neděle 19. července. Čeněk má svátek. Čeňku, všechno nejlepší k svátku. Já jsem Radek a zdravím všechny naše posluchače napříč světa díly. Řekněme, jsem se odvázal takhle dopoledne. Před námi je společné 4 hodinky plné hudby, informací a dokonce jedné soutěže, pokud jste včera prošvihli tu, ve které jsem rozdával 2 lístky na koncert Diany Ross, tak dneska si to můžete zopakovat. Teda ne, že byste to prošvihli.

0: Tohle byla pozvánka z Ohia, kde je město Cleveland, odkud pochází parta Welshly Arms, jejich single Legendary. Berte jako pozvánku na jejich koncert, který proběhne tady ve Stověžete, konkrétně v Lucerna Music Baru, a to příští pátek, ale pozor, už od 6:30. Majitele lístku asi vědí, ti z vás, kdo byste se na Welshly Arms chystali, tak víte, že si musíte pospíšit, abyste viděli svoje oblíbence. Leano Bell za okamžik a taky Interpol na Express FM.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Music.
1: First. Express FM.

Tohle jsou Interpol, které ladíte na Expressu. Je 10 hodin 23 minut. Za okamžik pro vás budu mít zmiňovanou soutěž. Dva volné vstupy na jedinečný koncert té jedinečné umělkyně, kterou je Diana Ross, a který proběhne v Plzni. Tak to je, oč tu běží za pár minut. Do té doby třeba Chemical Brothers, Galvanize.

Něco mi říká, jestli tahle ta holka nekoncertuje dnes večer, takže bude přítomná finálovému zápasu, který udělá tečku za světovým fotbalovým šampionátem Olivia Rodrigo. Nakonec k šampionátu se ještě dostaneme, protože je opravdu o čem mluvit, ale teď hlavně poslouchejte to, co bude hrát v několika málo vteřinách, pak vám do toho skočím a uvedu do kontextu.

Tohle je kousek, který zazněl v mnoha filmech. Maně mě napadá teď třeba můj oblíbený film Jackie Brown. Tohle je samozřejmě Diana Ross, na kterou mám vstupenky do Lochotína, do tamního přírodního amfiteátru, najdete ho v Plzni. A tam najdete legendu Dianu Ross 29. tohoto měsíce od 20 hodin. Je to velmi exkluzivní záležitost, protože hudební legenda Diana Ross vystoupí vůbec poprvé v historii před českým publikem a je to jeden z mála koncertů, který letos 82letá star dává k dispozici. Takže pokud byste čirou náhodou měli zájem o dva poslední volné vstupy na koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni, tak mi určitě odpovíte správně na 602 604 903, což to je za kapelu, v které Diana Ross zpívala a ve které si odbyla své začátky ještě předtím, než potkala Jackson 5 a ještě předtím, než se dala na solovou dráhu. A k té správné odpovědi připojte svůj e-mail, protože ten se vám rozhodně bude hodit, respektive mě, aby jsme vám na něj poslali ty lístky. Ladíte Express FM, ptám se, v jaké kapele zpívala Diana Ross, třeba ten kousek Baby Love. Teď už False Exit. Je minuta po půl 11. a vyladíte Express FM.

Tak já bych s dovolením udělal tečku za soutěží o lístky na koncert Diany Ross, který proběhne 27. tohoto měsíce v Lochotíně v Plzni. Ta kapela byla samozřejmě Supremes. Díky za vaše četné a správné odpovědi, ale vítězem je jenom jeden. Marek, zdravím do Zlína. Tohle byly False Exist, teď už Charlotte Plank, Chemical Fashion.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle je Crystal The One, před námi je váš další hudební tip, který dorazil na 602-64-903. Údajně je nějaký dokument o Michaelu Hutchinsovi, neznám. Teda Michaela Hutchinsa jo, ale ten dokument ne. Mě zajímalo jenom, kde se na něj dá narazit. Honzo, který se poslal svůj tip právě v návaznosti na ten dokument. Tak tady jsou In Excess a single Mystify.

Tohle je Fontaine's DC, A Hero is Dead. Mimochodem, co se týká těch dokumentů, vím, že to bude teď úplně off topic, jo, ale není to totiž hudební a není to o fotbale dokument, který jsem včera viděl a který vám chci doporučit. Na Netflixu je dokumentární sportovní série Rafa. Víc až je netřeba připomínat, jenom podotknu, že je to úplně fantastický dokument.

Líbí se mi, že se vám líbí muzika, kterou posloucháte na Expressu, to je fantastický. Do toho máme neděli, venku to vypadá, jak přes kopírák ten včerejší den. Nejdřív bouřky, deště a potom acurro. Skoro, no, tak asi tak. Máme 25 stupňů, já jsem Radek, zdravím vás, vy posloucháte Express FM a před námi další je vaše muzika a na té sentimentální vlně si pokračujete, přejete pokračovat. Po Inexis zase hrábnem trošku do archivu a pustím vám kousek, který jste nemohli minout, pokud jste chodili někam poslouchat muziku v 90. letech, anebo jste poslouchali nějaký rádio. Tady jsou Baby Bird, You're Gorgeous. 6 minut po 11. parádní poslech všem na konci dráťáku.

0: Pokud vám čirou náhodou nefunguje Facebook a nebo Instagram, zkrátka dobře služby, které nabízí společnost Meta, tak porucha není na vašem přijímači. Mně to taky nemaká. Takže vítejte v době kamene. Myslím si, že tenhle ten výpadek se netýká, nebo jsem přesvědčen, nebo jsem se dočetl, že se to netýká jenom českých uživatelů, jde o celosvětový výpadek služeb Meta. Tak co budem dělat? Budem poslouchat rádio. To je dobrý tip. Tohle byla Tavilo, I Like You, za okamžik Another Abel Balder, Relax My Eyes. Pustíme se Ellie Goulding, Black Parade Dress, anebo váš další hudební tip 602-604-903, stále dokola opakující se číslo, ale říká se, že opakování matka moudrosti. Já mimochodem už vím, kde se dá podívat na Toma Hutchinse na dokument. Na ČT Art v archivu, prosím pěkně.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prosvánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře, vybrané produkty.

Tohle je Ellie Goulding, je 11.21, Black Prada Dress na Express FM. Před námi další muzika, třeba Griffin Secret, Jamie XX a Romy, taky váš další hudební tip, taky můj hudební tip a taky zajímavá informace. Věděli jste, že v Čechách existuje jenom jedna ulice argentinská a jenom jedna ulice španělská. Jedna je na Praze 7, to ta argentinská, velká dopravní tepna. A druhá na Praze 2, to je ta španělská. Tohle platilo tedy o té argentinské až do dneška, kdy jsem se přečetl článek, že před rodinným domem v Bukovce na Pardubicku je ulice argentinská, asi taková jako jenom dočasná záležitost, pop-up by se řeklo, protože v tom domě, který je u argentinské ulice, bydlí chlapík, který se jmenuje Miloslav Urbanec a je víc než velkým fanouškem Argentiny. Ostatně od tomu svědčí i ten, nebo dokládá to i ten název ulice argentinské, kterou on si tedy sám takhle pojmenoval. Barák vyveden v argentinských barvách, včetně toho středového slunce. Plot vyveden v argentinských barvách, ověšen argentinskými bannery ze jmény Enzo Fernandez, Julian Alvarez a tak dále. Lionel Messi nemůže chybět přirozeně. Jeho dodávka vyvedena v modrobílých barvách a trávník na zahradě seknutý tak, že by se nemuseli stydět ani v Buenos Aires na hlavním stadionu. Jméno nevím, ale každopádně argentinská ulice v Bukovce na Pardubickou, jeďte se podívat, stojí to opravdu za to. Jenom by mohl Miloslav Urbanec, velký fanoušek Argentiny, Messiho a Maradony udělat něco s tím jménem. To úplně argentinsky nezní. Tohle je Rodriguez, Sugar Man.

0: Overpass, is this real? Bude 11:30 za minutu a půl a my se teď přeneseme do ranního vysílání, který každý všední den obstarává dvojice Václav a Babu. Mezi 7:00 a 10:00 slyšíte nejenom muziku, slyšíte hlavně i jejich pozastavení, úvahy, glosy, vtipy a tak dále. Zkrátka a dobře, ranní vysílání má celkem šmrnc, tak se ho poslechněte. Pokud byste chtěli trošku naladit, tak pojďme se podívat. A bude se to týkat samozřejmě dnešního vrcholu mundiálu.
1: Já jsem akorát viděla dnešní fun fact, že vlastně už loni FIFA vydala nějaký takový, jako nechci říct pravidlo, jo, ale vymysleli si, že ty 4 týmy, které jsou teď vlastně v těch semifinálech, byly schválně v těch skupinách tak, aby se nepotkali dřív. A tak to zase podporuje samozřejmě ty konspirační teorie o tom, že to je už dávno celý rozmyšlený, že jaká je šance, že ty, když se jako rok předtím rozhodne, že tyhle ty 4 týmy nechceš, aby se potkali dřív než v semifinále, se nakonec potkají až v tom semifinále. A že to jsou zrovna tyhle ty 4 týmy, když to mohly být úplně nějaký jiný, tak všichni zase, no jo, to je ten scénář, to je celý podvod, vůbec nechápu, proč tam jezdíme, když už je dopředu jasný, kdo vyhraje, tak to jsou takový ty věci, které to trošku podporujou. Podle mě by měly být tyhle ty 4, které jako, nebo nějaký, když je taková ta tabulka, tak tam by měly být podle mě nějaký ty první 4, které jsou tam jako nanominovaný, a pak druhý 4 by mělo být podle mě fanouškovský hlasování. Že by se 4 roky museli ty reprezentace snažit získat si tolik fanoušků po celém světě, aby oni je nahlasovali, že tam půjdou. A bylo to jako Eurovize, takže nesmíš hlasovat pro sebe.
2: Jo, takhle. Takže jako třeba na Instači, že by se to takhle hlasovalo.
1: No, že by se udělalo nějaké hlasování, které by mohlo FIFA manipulovat na svém webu, ale že by tam třeba ty Norové, si myslím, že by měli šanci se tam třeba dostat.
2: Že by s tím FIFA mohla oficiálně manipulovat.
1: Ano, přesně tak.
2: Tak jako se manipuluje s některýma, že prostě balon se nedotknul vlastně toho lana, na který misí ta kamera. Ne, vůbec, tak. Vůbec ne.
1: Ale dotknul se lehce vlasů. Ano. Senzor to zaznamenal, ano. Takže offside. No. Tak ano, přesně tak, přesně takhle. No a jinak, já jsem ještě koukala na nějaký zajímavý videa o tom, jak tedy Američané objevují kouzla fotbalu, díky mistrovství světa ve fotbale. Tak Američané mají to, že měli několik těch kulturních šoků z fanoušky Skotska, z Tartan Army, s veslováním a tak dále.
2: Teď jsou ale velmi, velmi rozčarováni.
1: Tak teď jsou rozčarováni, když fanoušci tamního sportu zjistili, že jejich fotbal skutečně není tak populární jako to, čemu my říkáme fotbal. A zjistili to díky Instagramu, když se šli podívat třeba na to, kolik followerů má tady Messi nebo tady Kylian Mbappé, a zjistili aktuálně teda teď, že i Tom Brady má teď vlastně míň followerů než brankář Cape Verde. takže nakonec zjistili, aha, oni nám celou dobu lhali, on ten americký fotbal asi není až tak wow, jak jsme si mysleli, když tady Patrick Mahomes, který má být náš The Goat, a já nevím, co všechno, a byl na svatbě Taylor Swift, má asi 6 milionů followerů, což má podle mě v Premier League kde kdo. Tak to měli jedno překvapení, ale druhý, co mi ještě taky sympatický, celá řada Američanů se rozhodla sledovat fotbalové mistrovství světa na Telemundo, na španělsky komentující televizi, protože mají za prvý pocit, že samozřejmě tu hru více respektují, že
2: je to jejich.
1: Je to jejich, tak nějak k tomu přistupují s takovou jako jinou vážností než americký televize. A i když nerozumí, nebo jenom málo, tak ale oceňují atmosféru, kterou do toho dávají španělský komentáři, že samozřejmě takový ten gol, gol, gol, gol, gol, tak je to lepší než it's a goal. Argentina, Switzerland, 1-0. Let's continue.
0: Tak tolik je připomínka ranního vysílání, které proběhlo v týdnu a zabývalo se tématem navýsos aktuálním dnešním finále mezi Španělskem a Argentinou. Mimochodem to argentinské vyvolávání gólů je to velký virál na Instagramu. Až půjde, tak se podívejte. Jamie XX Romy, Seesaw.

Tohle jsou Foo Fighters, single s prazvláštní atmosférou, nebo aspoň tak na mě působí, ale vůbec to nemyslím v negativním slova smyslu, window. Posloucháte Express, je 3:15 na poledne, to znamená akorát tak čas na oběd, anebo na sex. Já preferuju tu druhou možnost, tedy v podobě stejnojmenného singlu, 975, to je

Díky novým producentům se v našem playlistu a vůbec v povědomí opět objevuje jméno americké zpěvačky, producentky a DJky Ultra Naty. Tak já jsem si říkal, že bychom se mohli podívat a připomenout si začátky téhleté ženy za mixážním pultem, za gramofony a taky za mikrofonem. Mrknem na desku, která vyšla bezmála před 30 lety, jmenovala se Situation Critical a na ní najdeme i tenhle parádní kus Found the Cure, tohle je Ultra Naty.

4 minuty po obědě, 4 minuty, teď už 5 minut po pravém poledni s datem 19. července. Zdraví vás Radek, je tady neděle, venku se nám to zase kaboní, no to je pořád okola. Zkrátka a dobře, vy ale posloucháte Express a pokud máte rádi dobrou muziku, jste na správné frekvenci.

0: Tohle je pražská indie elektronická kapela, která se říká Pexeso. Ano, stejně jako ta hra, což je český fenomén s japonskými kořeny. Pexeso budete moci vidět, ale hlavně slyšet na probošťácích u Brandýsa mezi 28. a 29. 8. srpnem, tedy tu noc zkrátka a dobře v rámci festivalu Probík 26. Do it better na Express FM ve čtvrt na jednu, za chviličku Neighborhood.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, Cezar.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Music. First. Express FM.

Tohle je čerstvě 35-letá DJská megastar posledních pár let. Narodila se sice v Londýně, nicméně předky má Pegigu v Jižní Koreji. Její novinka Wow Man na Express FM vystřídá, nebo tuhletu novinku vystřídá Malcolm Todd a E-Rings, taky Aurora, Kill For Me. Pustíme se 100 Waters a pustíme se taky váš další hudební tip. Stále SMS brána 602 604 903 je k dispozici.

0: Dneska je neděle, sportovní neděle, super sportovní neděle. Nebojím se použít tehle ten výraz. Nejdřív Formule 1, která se pojede ve slavném nebo na slavném okruhu Francochamps v Belgii. No a pak už si dáme jenom chviličku voraz. Nějaký ten šlofík, nepíček a tak dále. No a propukne velké fotbalové šílenství. Španělsko vyzve Argentinu nebo Argentina Španělsko, jak chcete. Komu fandíte? Já jsem se teprve včera rozhodl, pro koho budu horovat, komu budu fandit. No a proč o tom mluvím? Protože paradoxně vám teď pustím rubriku, která se jmenuje Nebudu doma. Zatímco my Formule 1 chtiví a fotbalu chtiví doma dneska zůstaneme, tak vy ostatní jeďte třeba do Pardubického kraje, tak jak to chce Michal. Ne, tak jak to doporučuje Michal.
1: Hashtag nebudu doma. Heslo Nebudu doma do posluchačů Express FM vtloukáme už nějaký ten rok a doufáme, že jste ho už vzali za své. Tentokrát pro vás máme pár zajímavých turistických tipů v Pardubickém kraji. Když se řekne Pardubický kraj, spoustě lidí se vybaví Dolní Morava a tamní visutý most Skybridge 721 nebo stezka v oblacích. Milovníky architektury láká krásná litomyšl nebo ikonické automatické mlýny přímo v krajském městě. Pokud jste blázni do techniky, můžete vyrazit do Muzea českého karosářství ve Vysoké Mýtě nebo Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. To najdete v areálu bývalé von Willerovy továrny a jeho expozice se věnuje historické technice, parním strojům, lokomobilám, starým motorům, úzkorozchodným vozidlům i obráběcím strojům. Zahrady a zámky vyrazte do Litomyšle. Tamní renesanční skvost je zapsaný na seznamu UNESCO, na hradku Nitická hora, který vám nabídne krásné výhledy do Polabí, nebo na elegantní zámek ve Slatiněnech, který je kromě krásného parku známý i díky tradici chovu starokladrubských koní. Ty můžete obdivovat i přímo v Kladrubech nad Labem. Tamní hřebčín je taky na seznamu UNESCO. Skrytou perlou je zemská brána v Orlických horách. Romantické údolí divoké Orlice působí skoro jako přírodní kulisa z filmu. Řečiště plné balvanů, lesy, skály a kamenný most, který tu na začátku minulého století postavili čeští a italští kameníci. Naučná stezka je nenáročná, vhodná i pro rodiny s dětmi a kromě přírody připomíná také pašeráckou historii, pohraniční opevnění i legendu o loupežníku Ledříčkovi. Pokud rádi bloumáte mezi skalami, zaměřte do Toulovcových maštalí u Proseče. Tady na vás čeká pískovcové skalní město, úzké rokle, převisy, jeskyně a lesní cesty. Tak šťastnou cestu do Pardubického kraje.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Pardubický kraj? Pak si užijete pobyt v zámeckém hotelu Chateau Orlice s privátní výřivkou a saunou a polohou v srdci Orlických hor. Nebo v hotelu Jezerka Usecké přehrady s rozsáhlým wellness a krásnou přírodou v okolí. Více pobytů najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.

Život bohužel není jenom o veselých zprávách typu finále mistrovství světa nebo velká cena Formule 1, ale má i svoji stinnou stránku. Ta se naplno projevila teď ve smutné zprávě, která dorazila z Los Angeles necelých 14 dní před svými 60. narozeninami. Odešla na věčnost Jennifer Finch, baskytaristka legendární kapely L7, ryze dívčí záležitosti. Mimochodem bývalá přítelkyně Davea Grohla a nebo Billyho Corgana ze Smashing Pumpkins, respektive z Nirvány, založila před lety fond, který měl přispívat na potírání nebo léčbu rakoviny, které bohužel Jennifer Finch včera v nedožitých 60 letech podlehla. Tady je vzpomínka na L7, kde hraje Jennifer na basu. Pretend we're dead.

Mám ale i skvělý zprávy. Pokud máte rádi hip-hop, určitě vás potěší informace o tom, že veteráni ze Cypress Hill a Sparty Delinquent Habits spojili síly a dali dohromady dvojku, která se jmenuje Negros de la Raza. Tahleta parta tedy, nebo taková parta, tahleta dvojice tedy vydala svoji vůbec první disku vedle svých domácích kapel a myslím si, že si přijdete na své. Když jsem tedy zmínil Cypress Hill, pojďme se podívat za jejich singlem Armada Latina, který by nevznikl, kdyby pánové Crosby, Stills a Nash v roce 1969 nevydali LPčko, ze kterého je právě vysamplován ten hlavní motiv pro track Armada Latina Cypress Hill. To je ten sample mimochodem.

7 minut po 13. Tohle je Charlie XCX Spring Summer 26. Posloucháte Express, zdraví vás Radek, pokud zrovna míříte ze Slezska nebo z Jižní Moravy do Stověžaté, jeďte opatrně, dálnice D1 se začíná plnit. Co se hudby týká, tak vám nabídnu za okamžik Wilkinsona společně s North, jejich Balance, a tohle už jsou DMAs. My Baby's Place na Expressu, parádní poslech.

0: To je skladba o rovnováze, lakonicky by se dalo říct. Wilkinson featuring North, single Balance. 13.13, aktuální čas. Pokud byste rádi nějakou muziku, stále máte k dispozici 602 600 4903. Tahle SMS brána bude fungovat ještě nějakou půl hodinu, tak směle do toho. Teď se pustíme, nebo za okamžik vám pustím Ali Kelly, Follow Rivers, taky Ketama, Comes and Goes, a ta další muzika, ta už bude ve vaší režii. Jak jsem zmínil, vaše hudební tipy stále přijímám na 602 604 903.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: 110 800.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
3: Nebudu doma na Expressu.
2: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
4: Express.
5: Express.
4: Express FM.
6: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM. Express.
3: Music first.

Tohle je tam Comes and Goes. Před chviličkou dorazili dva hudební typy. Já jsem bohužel oba dva umělce už hrál před chvílí nebo prostě v průběhu mého vysílání, které se pomalu ale jistě blíží ke konci, takže musím zklamat Katku. Tak Katko, zkus vymyslet něco jiného. Myslím, že tvůj hudební vkus naznačuje, že máš dobrý potenciál. Pojďme se podívat na Velvet Underground. Já jsem vybral tuhle partu záměrně, neboť zpěvačka Niko, která byla spojená s touhle New Yorkskou partou, odešla přesně před 6:38 na věčnost. Sunday morning.

Tohle sombr, My Body is Ready na Expressu. Minutka po půl druhé. Dneska na Expressu máte možnost si dát Express Top, to znamená, že příček 10 nejhranějších singlů, který bude Vašek prokládat 5 novinkami. Ty znáte ostatně už ze středy, ale takhle budete mít sakum prdum i s těma 10 nejhranějšíma trackama. A co se týká večerního programu, tak to zase bude čas vyhrazený pro mě, protože mezi 20. hodinou večerní a půlnocí pro vás připravuju rok co rok, týden co týden, neděli co neděli, Sunday Night Cream, ani dneska nebude chybět. Tady jsou Libertines. Run, run, run.

Tohle je Phoebe Bridges, Lost Boys. Reaguje vaše kůže na poslech určitý hudby tím, že na ní naskáče husí kůže? Mě teda na 100%, a pokud říkáte ano, tak vězte, že patříme do klubu vyvolených, protože to není úplně běžné, spoustu lidí teď vůbec neví, o čem mluvím. Co to znamená pro nás, to úplně přesně nevím, ale informace to je bezesporu zajímavá pro nedělní odpoledne, nemyslíte? Já jsem Radek a v tuhle chvíli se s vámi loučím. Díky za váš čas, díky za vaše hudební tipy, díky za skvělý, vtipný a milý zprávy. Já jsem se to dneska užil a budu se těšit pomalu, ale jistě na příští víkend, kdy se zase přihlásím v 10.00 v sobotu. Tohle je song, který mám obzvlášť rád. A hele, mám husí kůži. Todd Terje a jeho track Alfonso Muskendunda. Ahoj.

0: Express Filmex.
1: Filmový vizionář a maximalista Christopher Nolan vpustí ve čtvrtek na plátna svůj opus magnum. Epické akční dobrodružství Odyssea. Ostrasky plné desetileté pouti bájného Odyssea, kterou mu 8 století před naším letopočtem naplánoval Homer. Bezmála tříhodinový velkofilm natočil Nolan výhradně na kamery IMAX. Matt Damon se předvede v titulní roli italského krále, který se vrací z nekonečně dlouhé trojské války ke své ženě Penelope, kterou hraje Anne Hathaway, a synovi Telemachovi, toho stvárnil Tom Holland. Odysseus svými odvážnými činy dle pověstí rozněval bohy a ti se mu rozhodli návrat co nejvíc komplikovat. I proto se slovo Odyssea stalo synonymem pro cestu plnou překážek, které poutníka odvádějí od jeho cíle. Zatímco Odysseus vzdoruje bohům, obrům, svůdné kouzelnici Kirke a dalším nebezpečím, jeho žena Penelope doma vzdoruje mužům, kteří chtějí uchvátit jí a s ní i celé italské království. Odysseus cestou postrácí své vojsko, oslepí Kyklopa, narazí na zpívající zrádné sirény a uvízne na ostrově nymfy Calypso, tou je Charlize Theron. To vše bez zeleného plátna a s minimem počítačové grafiky. V dalších úlohách se představí Lupita Nyong'o v dvojroli trojské Heleny a její sestry Klytajmestry, Zendaya jako Odysseova ochránkyně bohyně Athéna nebo Robert Pattinson v záporné roli dotěrného nápadníka Odysseovy ženy. Jako repující Bart se představí Travis Scott. Jeden z nejočekávanějších filmů roku si můžete vychutnat nejen ve standardní digitální projekci, ale i na klasické 35 a také v 70mm IMAX formátu. Kromě titulkované verze je k dispozici také dabovaná. I could take this room. They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was? That world is gone.

0: Express Filmix na Express FM.
1: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
0: Express.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Express. Music first.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Express FM.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park!

0: Park.
1: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Express FM.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
4: A kdy to bude?
3: 23.7.
4: A kde to bude?
3: V areálu A7 v Olešovicích.
4: A kde si můžu koupit lístky?
3: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slep.

0: největší party.
1: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Stop. Press Stop. To nejlepší z Express FM.
1: Zdravíme všechny, co se právě teď možná vracíte z Colors of Ostrava. Předpokládám, že jste si to užili na 1000%, tedy pokud to jde. V každém případě nyní startuje naše prázdninová Express Top. Naše chart sestavená podle playlistu, jak jsme to stihli za tento týden odehrát. Přidáme i 5 tradičních novinek tohoto týdne. Ta s číslem 1 je připravena a jsou to Blossoms a jejich Meet Me in Love. Kapela z anglického Stockportu patří už několik let k nejspolehlivějším jménům britské kytarové scény. Jejich debutová deska Blossom z roku 2016 okamžitě vystřelila na první místo britské albové hitparády a nyní se schyluje k jejich 6. albu Songs from Wedding Cake. Frontman Tom Ogden prozradil, že píseň vznikla během skladatelského výletu na Lake District. Píseň napsali až úplně poslední den, když si už mysleli, že jim došly nápady. Výslednou nahrávku pak kapela natočila naživo na pásku ve studiu Tilehouse Studios pod vedením producenta Shona Lee. Jako doprovodný vokál k písni figuruje anglický zpěvák Declan McKenna. A jako pokoukání poslouží i klip, který je na našem webu. V hlavní roli moderátorka britského Love Islandu Maya Jama.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.

0: Na 10. místě je Crystal se skladbou D1. Tahle britská zpěvačka patří mezi nejzajímavější nové hlasy současného popu. Zajímavý je, že Crystal není jenom zpěvačka. Sama se podílí na psaní i produkci své hudby, což jí dává mnohem větší kontrolu nad výsledným zvukem. D1 skvěle funguje i na tanečním parketu. A teď další novinka. Aiko, Why Not Baby? Česká zpěvačka Aiko už dávno nepůsobí jen jako domácí interpretka po zkušenostech z mezinárodních projektů a po reprezentaci Česka na Eurovizi v roce 2024 se stále více orientuje na zahraniční publikum. Její hudba stojí někde mezi alternativním popem, elektronikou a moderním indie. Why Not Baby je ale ukázkou sebevědomější polohy Aiko. Méně zasněná, víc energická, s ambicí oslovit posluchače i mimo českou scénu.
1: Express Top. Novinka.

0: Primáté místo patří australské trojici DMAs. Přestože pocházejí ze Sydney, její hudba od začátku zní jako z britských ulic 90. let a tak není náhoda, že bývají přirovnáváni k Oasis nebo Stone Roses. Kapela si získala velkou fanouškovskou základnu hlavně díky živákům a taky kytarovýmu zvuku, který v době dominance elektroniky působí skoro jako návrat ke kořenům. DMAs mají za sebou několik úspěšných alb, mimo jiné The Glow nebo How Many Dreams. Jejich poslední eponymní vyjde 21. srpna. Novinka číslo 3 patří americkému zpěvákovi Role Model a skladbě High Hopes 3000. Začínal jako nezávislý interpret na internetu a postupně si vybudoval silnou fanouškovskou základnu díky osobitým textům a velmi otevřené práci s emocemi. Jeho velký posun přišel s albem RX. Single High Hopes 3000 se objevil na začátku června a slouží jako hlavní single z jeho v pořadí třetího studiového alba Chuck Timely and Hourglass. Jehož vydání je naplánováno na 7. srpna.
1: Novinka Expresso.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
5: A kdy to bude?
4: 23.7.
5: A kde to bude?
4: V areálu A7 v Olešovicích.
5: A kde si můžu koupit lístky?
4: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Na osmičce je Barry Can Swim se skladbou Return to Bebo. Jeho debutové album When Will We Land mu přineslo nominaci na Mercury Prize a ukázalo jeho rukopis, tedy propojení house music, jazzu a živých nástrojů. Return to Bebo je trochu jiný případ. Jde o samostatný single, kde se Barry Can Swim opírá o téměř 3 dekády starou věc. Čtvrtá novinka týdne jsou Kasabian se Superpowers. Kapela z Leicesteru po odchodu frontmana Toma Meaghna našla zpěváka v kytaristovi Serge Pizzornovi a kapela si našla novou energii. Kasabian měli mít 17. července venku novou desku Act 3, ale kapela se rozhodla termín posunout na září, aby na albu doladila poslední detaily. Jako kompenzaci fanouškům poslali právě tenhle ten single Superpowers. Mimochodem v klipu hraje toho menšího herec Stephen Graham, kterého znáte například ze série Adolescent. Toto je novinka číslo 4.
1: Express Top. Novinka.

0: Sedmé místo patří americkému interpretovi Sombrovi a skladbě My Body Isn't Ready. Tuhle osobní baladu vydal 25. června. Píseň vyšla pod vydavatelstvím Warner Records jako v pořadí třetí single z jeho chystaného druhého studiového alba Do Not Read This Journal. A máme tady poslední novinku týdne. Spojení, které by ještě před pár lety asi málo kdo čekal. Jihokorejská DJka Peggy Gou a nigerijská zpěvačka Ayra Starr. Peggy Gou se z undergroundové technoscény propracovala mezi světové hvězdy elektroniky a její hit It Goes Like Na Na Na se stal jednou z největších tanečních skladeb posledních let. Ayra Starr zase patří k nové generaci afrických popových interpretů, kteří dostávají afrobeats do světových hitparád. Dvojice navázala na kreativní chemii z počátku roku, kdy Peggy Gou remixovala úspěšný single Ayra Starr Where Do We Go. A v novince Wow Man se jim opět podařilo organicky propojit dva odlišné hudební světy. Toto je novinka číslo 5.
1: Novinka Express Top. Express Top.

Vydání tohoto singlu bylo doplněno speciální jednodenní pop-up akce Gothic v koutu Dreambags General Shoes ve východním Londýně. Peggy Gou tam fanouškům zdarma rozdávala stovky kusů oblečení ze své osobní sbírky a exkluzivní merch vydaný právě k tomuto singlu. A toto byla poslední novinka. Peggy Gou, Airstar, Woman. Na šestém místě je Nia Archives se skladbou Boys in Blue. Britská producentka a zpěvačka patří mezi hlavní tváře návratu jungle a drum and bassu do mainstreamu, protože tenhle žánr vznikl už v 90. letech a Nia Archives ho dokázala převést do současnosti. Přidala k tomu vlastní vokály, osobní texty a bylo vymalováno. Její debutové album Silence is Loud ukázalo, že jungle není jen nostalgická vzpomínka na minulost, ale může znít velmi aktuálně. Nia za něj získala i nominaci na Mercury Prize. Příští pátek jí vyjde nové album Junglist, ze kterého hrajeme Boys in Blue.

páté místo patří Phoebe Bridgers a skladbě Lost Boys. Tahle americká zpěvačka a skladatelka se během několika let stala jedním z nejrespektovanějších jmen alternativního popu. Její album Punisher z roku 2020 bylo obrovským kritickým úspěchem a přineslo jí několik nominací na Grammy. Phoebe není známá jen vlastní tvorbou, ale je také součástí superskupiny Boy Genius společně s Jillian Baker a Lucy Dacus, které se také objevily na jejím solovém albu Lost Weekend, které vyjde 14. srpna. Na čtyřce pokračuje taneční nálada díky Uželovi. Celý kreativní proces odstartovala Imoel Angel, která napsala původní text. Když Užel píseň produkoval, okamžitě ho napadlo oslovit svou dlouholetou kamarádku zpěvačku Altranatej. Pro oba jde již o druhou spolupráci, jelikož Užel v minulosti vytvořil oficiální remix právě pro její nejslavnější hit

0: Krizovou příčku bere britská kapela Overpass se skladbou Is This Real? Tahle mladá čtveřice z Birminghamu patří k nové vlně britských indie kapel a jejich debutové album Elsewhere Always má od Express FM pro vás doporučení, takže až budete mít chvilku, hledejte Overpass. Na druhém místě jsou Jungle se skladbou The Wave. Londýnské duo Josh Lloyd Watson a Tom McFarlane se rozrostlo o Lidii Kito a oznámili vydání svého pořadí pátého studiového alba, které nese název Sunshine. Deska vyjde 14. srpna. The Wave je dvojka našeho playlistu.
1: Express Top. Číslo 2.

0: posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace.
2: Novinka číslo 1. Blossoms, Meet Me In Love. Novinka číslo 2. Aiko, Why Not Baby. Mezi novinkami je i Role Model, High Hopes 3000. Novinka číslo 4, Kasabian, Superpowers. A pětku má Peggy Goo a Ayra Starr, Woman. Aktuální 10. místo, Crystal, The One. Devět, DMAs, Heat in Park. Na osmičce je Barry Can't Swim a Return to Bebo. Sedm, Somber, My Body Isn't Ready. Boys in Blue, Anya Archives, místo šesté. Pět, Phoebe Bridges, Lost Boys. Užel, Immanuel Angel a Alternatei, Moving to the Sun, místo čtvrté. Na trojce jsou Overpass a Is This Real? Dvojku mají Jungle, The Wave.
1: Express Top. Top.
2: A vítězem tohoto týdně je Olivia Rodrigo. Původně herečko-zpěvačka, která se chytla v disneyovském High School Musical. Tehdy v roce 2019 pro něj napsala i soundtrackový song, který ukázal její talent. Naplno ale prorazila v roce 2021 skladbou Driver's License, která se stala globálním fenoménem a lámala rekordy na streamovacích službách. Následovalo album Soar a později deska Guts, kde ukázala mnohem ostřejší rockovou stránku. Stupid Song je z její velmi čerstvé desky You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Toto je Express Top.
0: Toto je nejhranější.

Express FM. Excuse me, can I?

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, ktoré oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
5: A kdy to bude?
4: 23.7.
5: A kde to bude?
4: V areálu A7 v Olešovicích.
5: A kde si můžu koupit lístky?
4: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Express. Music first. Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
2: A kdy to bude?
1: 23.7.
2: A kde to bude?
1: V areálu A7 v Olešovicích.
2: A kde si můžu koupit lístky?
1: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Sunday Night Cream.
1: Lounge Music
0: na Express FM.
2: That's honey.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Hudba na prvním místě.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Sunday Night Cream.
1: Jazz.
0: Chill out.
1: Soul.
0: Groove.
1: Funk.
0: To je Sunday Night Cream.
1: Cream na Express FM.
2: Listen.
3: Hi everybody. And how are you today?
4: No,

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spíte lépe, žijte lépe.
2: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Hudba na prvním místě.

0: Repríza pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Sunday Night Cream.
3: Cream. Cream.
1: Jazz.
2: Jazz. Chill out.
1: Soul.
2: Groove.
1: Funk.
2: To je Sunday Night Cream.
1: Cream. Cream na Express FM.

0: while I live in America. Listened. We play.
1: Almasi.

I'm the mayor.

put a seashell in my ear and it all comes back.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ. Express.

Řek, more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

mám svůj věk. Morek seču trávu, požu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkotě, mám svůj

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.